prežívaš. To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

0: nedá nemyslieť na naše Oldies Party Rádia Vlna pri takýchto výborných tanečných pesničkách Dr. Alban It's My Life. My sme si cez víkend dali taký malý trip po Slovensku. Najskôr sme sa v piatok objavili na Kysuciach v Čadci u poslucháča Peťa, ktorý vyhral s nálepkou na aute Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Bolo výborne, partia ľudí ochotných normálne, že zodrať na parkete topánky.
1: No a na druhý deň v sobotu ste sa zase presunuli pod Tatry do Popradu na akciu Pod holým nebom v priestoroch popradského Aquacity, kde už bola teda Oldies Party Rádia Vlna aj so špeciálnym hosťom Sagvanom Tofim.
0: Je to tak, dalo sa predpokladať, že keď príde tento český herec, spevák, producent a kamarát do dešte, že možno aj sprchne, ale našťastie bola to iba taká prehánka a po akcii bolo čo hodnotiť.
2: Přijel sem, pršelo, celý týden pršelo. Dneska taky pršelo, ale já jsem kamarád do deště, takže je dobrý. Já jsem nadšený, já miluju Slovensko, miluju Poprad, miluju atmosféru, která tady byla, hele, ta je diskotéka, která je, ať víš, bylo to dobrý, ať si se mnou zpíval, ne, tak dobrý. Dávej, co máš, co můžeš Poprad se poved.
0: No tak vytěhol ma na podium, no, čo budem hovoriť?
1: Si musel?
0: No musel som, už sa nedal povedať nie, lebo bol naozaj taký,
1: tak, že... Tak ale kedy sa ti to podarí robiť vokalista Gvanovi to?
0: Áno. No, tí, čo prišli, si to poriadne užili v Poprade, dlho sa aj fotilo, aj sa podpisovalo, taká veľmi, veľmi pekná improvizovaná autogramiáda. No a medzi tým som ho vystavila ja z očí v oči nášmu mikrofónu s otázkou, že aká hudba naplňa Sagvana Tofiho.
2: Víš co, mě strašně povznáší jedna věc, že ta muzika se během těch let jakoby nemění. Vždycky se mění styly, ale nikdy se nemění melodie. Vždycky jde o melodii. Vždycky za ty roky, ať je to rocková, popová, ale to samé je ve vážní muzice. Ta melodie je důležitá a je to úplně jedno, v jakém je to stylu. Mám rád hudbu, která mě baví, která mě zaujme a která mi něco řekne, která mi dá radost. Třeba teď, hele. Víš, co je tohle, hele, slyšíš to?
3: Michael Jackson.
2: A to je jedno, co to je, já ani nemusíš vidět, co to je, roztačí to. A pozor, ty mladí lidi neznají ty zpěváky, ale líbí se jim ta hudba.
0: A tých mladých ľudí tam bolo tiež dosť.
1: Áno, teraz Oldies Party fičí v úvodzovkách aj u tých mladých ľudí. No a čo odkazuje našim poslucháčom Sagvan Tofi?
2: Poslouchejte skvělý pecky, který všichni tady, kterým hrajete, já to slyším, tady slyšíte. Rádio Vlna je pecka, dělal jsem s váma rozhovor, upřímnej. Já miluju Slovensko, miluju slovenský písničky, slovenský lidi. Přeju vám, všem Slovákům, aby se vám dařilo, užijte si krásný léto a uvidíme se mimochodem v říjnu jedeme na Slovensko s mým muzikálem Děti Raje na největší hity Michala Davida. Máme 20 let výročí, přijďte se podívat, těším se na vás a uvidíte, jak vám dám energii, protože já to tady zbožňu. Užijte se krásně a děkuju.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba